0: Bernd Stelter ist zu Gast im Sonntagsbrunch und er singt ja auch lustige Lieder. Singt ihr auch zu Hause unter der Dusche und wie musikalisch geht's eigentlich beim Camping bei ihm zu? Das alles gleich nach 11.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter. Auch für die Oberlausitz.
0: Bis zum Nachmittag ist es stark bewölkt. Schauer ziehen durch bei 18 bis 21 Grad. Am späten Nachmittag kann es auch mal auflockern, aber dann kommt am Abend von Norden her das nächste Regengebiet nach Sachsen.
2: Witajcie, tu je zaso Serbski rozwoz, a to po zvučenym vašnju nedželu s dybkom jednačich. Ja sem Katka Pöpelec a smim vas netko do nedžele přewodžeć po připoudne tak rec. Z vami zromadne v objeduju. Nech sa vam kuchni šitko ze šlachči, nadjemne sa ničo nepši smuđi. A to možete vizati švarič a vopjedovač z pisanými serbskými témami, tak napríklad zladujeme na 125-letný jubilej Evangelskeje cirkvie ve Smečkecach. Zabierame sa vizati z novej rezolúciu domoviny bola Fruen. Včera mieš horná serbská inscenácia Flopidols v Haslovie svoju premiéru, tiež o tom tuženca viac slyšíme. Ve vonem pak chceme dženca gratulovať. A to Jurij Kochej, kotrž šako svičeše tutun tydžen kulovate 90. národniny, za 20. menšinu svišime tu vopšerny přinožk Madlenky Šoučic. A vizo chceme potom tiež ešte vám gratulovať národninárjam tydženia, a to vizo nudom po nábožnym slovie, po nábožnym vúsovaniu s dybkom 12. Tu je serbski rozvoz, ja sem Katka Pöpelec a přijú vám všem rjanu nedželu s nami.

0: A ja steju tu zaso za was před mikrofonem, a to nětko z pověstřemi tydženja, haj to pohledněme najprědy do Helsinki, potom do serbskich so, do Krosčic, do Bošic a do Rakec a potom tež do našich měst, do Kamjenca, do Vojerec a do Budyšina. A startujeme najprve raz na FUEN-kongresu v Helsinkach. Na letošním kongresu Federalistické unie europskich národních menšin FUEN v Helsinkach zabírachu se so v občinice především s rěčným plánovaním národních menšinou ve všelakých obvukách. Od čtvrtka hač do soboty věnovachu se nałožam menšinowych redakcijů woznami menšinowych rěčů v zjawnoprawnických sčelakach. Viac o tym słyšíte tež tu pola nas za niekotre menšiny. Gmina Krosčice słuša k najwěstšejším komunám v Hornej Łužicy. To wukadža z aktualného atlasa kriminality Sakskeje stolice. Jako příčiny měnuje policia, zo jedna se vo poměrně malou gmenu, štož řeka méně anonymity, zo silná sociálna kontrola a malo vopytuvarju vo zvonka. Kaž z atlasa kriminality dále vukadža, jsou neskutky Hornej Łužicy jasně votybírali. 2025 buchu nědže 31 tisac neskutků registrované, štož je nímale 20 tisac méně hač hiště 2024. Větroska ležonost, na kotriž stejše zalšvých let žesatkách šamotunja, reka netko větroska přemysła přestrin. Nuje mi čel areál hižo přetvarja. Vun pak necha dotalny závod dále věsč, ale poninu viacerým menším předu začam přerostajč. Rakečanska gmenska rada je so z nowej bydlenskej kunčinu Rakecu ju zabierała. Investor rekne, so moli kletu sreć leta z prenimi dževami započeć. Dawno hižo prostna rakečanska gormjania svini direktnie podla kompleksa ma so zwotorać. Na nej pak so ničo nowe nenatvari. Při letanišću Kamjencu maja so wotnětka pfuja dva tvarić a samostatne letace cepeline wuvivać. Sakski zawod MITEP je tam za to punželu svoje nowe stejnišćo z hangarom, biroami a zamkarnjemi votyrjev. Pono tomu planowane letanišćo za truty we Vojerecach najprve dolanje tvarja. To w obkruči sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnova. Nie su dotal žanih investorov za projekt namakali. A poladnjemy do Budyšina. W Ratarjec da miesto Budyšin dukwilu žwobinu za wotwodženje deščuvie wody tvarić. Tak miesto Budyšin škit před wulkej wodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč. Projekt pači doromady niedže 400 000 euro. Tak daleko k aktualnym pojezdčam tydženja. Nedom podamy se jeszcze zromadnie na FUEN kongres do Helsinku.
1: Srič reki puva, so svačom pa jo.

0: či mužojo hrali paliwaku, wotjuwja wěle. A mjez přihladowarjemi su stali či bruni kedźbowarjo, přećiwo kotrymž bě wšo měrjene. A potom je so spěwało. Či we uniformach swoje wulkonimske stučki, a či přihladowarjo swoje serbske ludowe. Tu běchu Serbja silniši, wociši, zhromadniši. Tu na tutym městnje před 35 letami. Bohužel, jenož tu.
1: Dziewiatna czysto sześć a cice ci tobie. Miesac po kopšinjanskim przedstajeniu paliwaki narodzi so Juri Koch do skałarskeje swójby Horkach. Kajki bie to czas? Za Serbu rozbny, bie tež z reportaže usłyšeć. Šo zjavne živenje bu po niečim zakazane. Towarstwa, nowiny, dživadvo a na koncu tež serbska rieč w šuli a cirkvi. A do tohle časa bie so Koch narodził. Šircec Hanku, kiž bie so toho runja w Horkach narodziła a na tamnym boku sy jako přijuzate dječo bydleše, nebie ženje w osobinsce zeznał. Bieše išče mały hulčec, jako so Hanka zeusy zubi. Predahač pak bylo přesčehane a od nacionalsocialistů zamordované katolské serboce židovského pokada pojedančko napisač mou, poda so sam, jako džesač, jednač letny, na za tak modého kádlu zauješče vůžadaci kubvanský puč. Po druhej světovej vojně smiečach u serbské džiči gymnázii v českých Varnočicach vopytač. Dlouho štajky v Serbách nedavaše a Juri Koch by jedne z nich, kež sam pojeda, skere připadně. Pozdíšo so do založeného serbského gymnázia v Budišině na uročí, jenž skrotka, dokaž čeněše dále na gymnázii v Kočebusu, čiž potom svoju maturu zvoží. Potom stěho vaše studii žurnalistiky a pozdíšo tež divadvoch vědomostčů. Šo, štož by tedy hač do dženstnišeho popuču doživil, formovaše jeho literaturu.
2: A to šitko su dramatiske, a jara substancijalne doživljenja byli ze skotrši, a tež dženca išće čerpam. To ne je prajmenu ničo lokalne, serbske, ružiske. Ve tutem mikrokosmosu je tež cevečovak makrokosmosa, što je tež napríklad jedno očitarja mojela v Rostoku, alebo samo v Ukraju zajmovač može.
1: Až do dženstnišeho tež zajmuje. Hač jako žurnalist abo spisovačel. Juri Koch pisaše a vozivješe, zo so knižne polce hađo dženca zibuja, ve ušich jemu znatych riečach. Svoj vodre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komediov, runje tak, kaj ze žortnych rozvosovych vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
3: Zenf z Budešina.
4: Hej, tu je Žonov, Žonov, Alfons a Žonov. Žonov, Alfons, ljubi posluhajo potajkim. Ja tu steju v Zenfje, hač nimal je do Dinksta. Na, jole do, na, kak to nam reka. Potajkim hač tam hore, ja v Zenfje steju. Tun budeski Zenf je jara vodre a žitki, kajž potala, žice zavesti, že vješče. A na to sme my, žice, ja hodži. No, za to budeski Zenf, tajk žitki. No, štu nezna je heslo budeskih, sarskih a nemskih Zenfarjov. Čim bolje žitki je naš žonop, čim renšo leži so na konop. Tuž nenajiš so ženje Zenfa, od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vi Kožda hupa runca. To vat mi.
1: Juri Koch je v přenesenem zmysle svoja hybrid. Po pokadže a rieči hornjo-delňo-serbski, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulki svět runje tak zabira, kajž jeho mały serbski lud. Tež, když zdawa so tun znano drude předušne,
2: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tiež ništo, što ješ mi tráši a merza. Zo my so nemôžeme tak rec meso vujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem

Jurij Kochej, kiž je 15. septembra swoje 90-ćiny woswiećił, spoščichu so w lit 10-tkach jeho žiwjenja jacore myta za jeho spisowaćelske dźěło. Tež, hižo w zažnych dobach, jako 27-letny na przykład, přija literarne myto domowiny, pozdźišo w kolektivje myto Čišinského. Město Kočebus přepodaje mu myto Karla Blechena a kraj Severo-Rynsko-Westfalska literarne myto Přiroda. A nětko ročok z počatky. Što je potajkim za spisovačela hodne dar, kdyže ve džesačinam? Snano to, što ješ nabliče leži, jeho knihy. Hač so one vam ljubja, abo nic, věsče hakle, když če je čitali. A moje vosobinske doporučenje by byla kniha Halečová je modrá runa. Tuž zakonču zbožo přeča ze svojami Jurija Kocha, kdyže vun nam čitarjam napučdal. Wobsedźimy cejče wóčko, kiž je jenož nam date, kiž něšto škuli hinak widzi, napríklad svět, kajkiž vun po našim doskončnym wotliče budže. Wóčko druhého vida. Slede zapisovat se wóčko, kiž za njedočinkom a nepočinkom sledži. Wóčko nadmiezného daloko vida, regionálneho světového stačana, mikrokosmosa, bez kotrohož očakovane zromadne čvojeski makrokosmos smišna utopija vostanje. Kajš, dež hajnik mieni, zo se les lada, ale pšitem jeden štom podrujim najrieči najprede zajinečta. Bez nas v lesu a stače nepunže. Ceme prašani a prošeni byč. Z nami romadže je přeprovač što dže a što nic. To, měli spisovačeljo pisač. Rajerjo rač, molerjo molovač. Nesme škitani před konzervativnym kičom, ki šije přežite hodnoty kvali, ale zaušije talentované modre rune. Je to vulka šanza.

Zdrožili smy wusowanje Juri Kochi k dźěwěće začinam od Madlenki Šulčic. Šivu prajenja, myslički a rozvosowe narawanja ze spisowačelom su z archiva Serbskeho rozvosa. Možeće wusowanje tež jeszcze raz pozdźišo vomjerje na našej internetnej stronje w app MDR Serbia a wieza tež jako podcast pola ARD Sounds słuchacz. A nětko słyšíme tu titul Jurja Kocha. Vun je autor, spěwa jeho džuka Anja Kochojc. Dačk modry, červene a bjeby.

modlimy so. Knježe, naš Božo, ty swoju cyrkej přez wši časy wježeš. Prosimy cze, přewodź nas ze swojej dobročiwosću, posyl našu wiru we wšitnym dniu a dowiedź nas nidy do swojeho wiecznego kralestwa. Přez našeho knieza Jezusa Krista, Tvojeho Syna, kiž je z Tobu a ze Svjatym Duchom žive a knieži od wiecznosće do wiecznosće. Amen. Požonuj a svarnuj vás všeho mucne a smilne bo, vúc a Syn a Svjaty Duch. Spěvajme nitko hišče číslo 277 v evangelskich spěvorskich.

0: Slepjanski zabity syn Hanzo Hančo Hano. Jo titel Pšinoska w Dolnosjanskej Prati lita 2021, Juliana Kaulfürstowa a Hartmut Hančo stej tam pisałej wo jadnej usygajucy, bożko weca bytej w sobie żywej w slepe. Hanzo Hančo Hano, jo se narożił ten stwierdk na woz prejt 180 lat 17. septembra 1806 a styrżasča ako predny syn wet wesem žiži Slepjanskiego pobora. Sebastian Elikowski-Winkler je obšosov sobu autorku Pšinoska Julianu Kaulfürstovu, aby predstajivo tož togo serskiego luda.
1: V slepem okolinje nic na togo angažirovanego serskiego bura nie dopomina. Přitom je bo vesebne luž.
2: Znate su jego ludove povješči, dlatego až te su knjigla hujšli, ale te druge věci, co šo Hančo Hano všecko v nás běral, to nejo už on znáte.
1: Jo mi okradu širokou vědu. Jo bu znajar?
2: Botaniky, archeologie, etnografie. Jo ten jo vele věděl vo měnách, vo ludových vášňách. Ten jo znal zvěrěta, ten jo s mikroskopom dělal a všecko autodidakticky.
1: Případ abo přisud. Jego sleženja njej su byli pedermo. Vesem na 1680 jo přebyval v slepem nímský melar a etnolog Willibald von Schulenburg z Barnia.
2: A vo toho casa, až ste se ho zetkali, jo mogl Hančo Hano se ještě věci zabírat z vědomostčů a Schulenburg a Hančo Hano ste byli čes let desetky zvězony. Jo, a čez Schulenburga jo kredl Hančo Hano kontakt tež k drugim vědomostnikam, botanikariam a historikariam, etnologam.
1: Pracowanie Hanza Hančo Hano jo Barlinski muzej europskich kultur pecestił z cesnym diplomom.
2: Hančo Hano zbierki jo jego wieda jo byla jeno znata, dlatego až jo Schulenburg kredl ze slepego wod Hančo Hanu či poslane, či zešivki, pelne povedanjo, což jo Schulenburg potem hudal v šelakorih publikacijah, tež nimskih publikacijah, niederlausitzer mitteilungen, už on v 90. letach 19. stoletja.
1: Ale teke v serskih publikacijah se mi je Hanzo Hančo Hano javi.
2: Potem tež jo faral Matej Handrej Gudal v časopisu Mačice Serbske, napríklad Mirna, zbierane od Hančo Hanu, abo tež Burske kazne, Vedrove Gronka a také.
0: Jo, ktož se za Serbsku riec a ľudovedu zajmujo, dejo na kúšte pát sebe obspomneš v sobu Hanzo Hančo Hano, rožené burskej familie Slepem, veň jo uvijal svoj zajm za Slepensku riec, navogi v povisči a jo samo serbský básniu a přes výsky k serbským a nímským vidomnostnikam sú se jogo zapisky a úsličky sleženio vezjavili v všakých publikáciách, napríklad Wendisches Volkstum in Sage, Brauch und Sitte, Willibalda von Schulenburg, den Gajos Nate, Artikel wird Faria Mateja Handrika, wird Chasopisu, Machice Serski.

My njejsme ku groblje djali, ja to kaste stariše, co měl čach, to su byli wiele groblje u šuzje, a my veda. To byl stary špruch już, te su groblje, tam jo ten nix, tam neži ku tej grobli. No jo, pen se se iba lego, tega nisem ak to ajše cvaš, pen nisem tje šel, pen se... To byla ta zaga, to ni zemnok venok, nik sa zika dalo, ale to byl taj ven, grono.

0: Z tymi zukami muzikowego basnistwa Wodnik, wedny muž opera 107 Antonina Dvoržaka se naše uščevanje skończuje w reži legendy, bajki a przywiera ze z muziku a čojeniami von Nykusu. Pedali su Stefani Krauzolc, Fritzo Krygar, Friedrich Zelenk, Richard Matuš a Sebastian Elikowski-Winkler, ktorý je teke autor uščevanja. Naša bože slovo za tu žincajšnu nižalu, to je 16. nižala po Trinitate su, to pjeda lektor Hartmut Leibner z mjesta.
1: Gnada bu s vami a mir wird Boga, našego vešca a knieza Jezusa Kristusa. Luba serska vesada. Sčina, kotarašio navamana, svitska, kotarašio skora ulgasnuva. S tym obrazom se zachopio tekst, kenč mi južo dvojko převežio. Jo s knigvo profeta Jezaja, viece jako 2000 let stary, ale tola. Ako ja mjenim, peživabnje aktualne. Jezaja ulicujo ved cvojeka, ktarigoš Bog sam uzvelio. Mežoš vecakaš, až to jo jaden, kenč mecnejo, kenč gvosnje ustupujo, kenč se přesajžio. Takže to znajome z historie, z filmov, ze svejskih predstajenjov. Kak niechten svět přeměnio. Chtoš, co svět umožíš, ten musí vejovaš. Ten musí dobyš. Ten musí mocnější byš. Ale profet groni rovno to naopacne. Ve toho luža se groni, ven nebužo křikaš, daniš vovaš. Nejo žeden veliký ústup, žedno gvosne svovo. A pen obraz, s ktorým som zachopil, navamanu scinu, ven nedozvamnio, a se bajúcu súžok nedogasujo. Ja mám to za veľgin jadnore, ale dvimoky obraz. Scina, ktoráš jo južo navamana, se južo k nicomu negeži. No majnem páže, přec chršiome. Súžok svietský nímsky kercendocht, kenž se jano bajo, žedno svietvo viece nedajo. Sčina a súžok stojte za nieco, což sme po pšavem južo vedpisali. A rovno ve teje navamaneje sčiny ve togo se bajúcego súžoga se groni ven jej nezvamnio. Wenn jen nie ugasujo, wenn jej sčita. Mie se zda, až to jo obraz zaluži, za vas a za mnjo na mogich dniach. Za okognuša, ktoryž jo naša moc při samem přetrebana. Kaž viera jo janojšči mava škricka, kaž máme zacuše, až sme ve drugich južo vedpisane, abo sme se sami vedpisali. Snaž co vyžinca, kaž to slyšišo, rovno na takem dybku. Potom za vás to cevo vesobinsky plaši. Ven nic nie ulašujo, ven jo obzvarnuva. Mie pak gnujo išči nieco drugiego. Nie jo jano tak, až ten luž ščita zvabych. Wenn sam takio, wenn se nie przesajžio przez mec, to jo mej služabnik, ktorygoš ja žaržim, groni Bog net na zachopienku. Nic mej služabnik, kenš jo sam mec nedosť, ale ktorygoš ja žaržim, to tu cevu viec přeobrošio. Rovno tam, žož svejska mec přestanio, jo naraz vyžeš, tam nie nosy nechten drugi. Pesu Pavol jo to pezdžej raz tak zúraznil, kaž som svabe, kaž som mocne. S tým nie jo mienione, až tež jadnorje šukno ustojaš, coś se tebie nacynio. Chtoś se oboraš njamežo, dokulaš se jomu lichota bierio, njejost mienione. Žo veto, až sebie samego přeušo opokazaš njetrbaš, dokulaš se žaržane. Mie se zda, až to jo dobra povies. Chto jo ten luž, v kötaremš Jezaja pišo? Tam jano stoj zbužabnik Boga. Viecej njejo znate. Chto taki zbužabnik jo, musime sami unamakaš. A beži mir, kötarš je ušej šuknogo rozuma, obzvarnoj vaše učobe a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

0: Kóžecenja.
1: Angelika Mrocekowa z Brezuki, mżo se jaseli, što kolaž su na jeje narodninski jubilej myslili przyjaciele domowiny, ke 75. narodnemu dniu to poniżele uczobnie gratuluju, a życzę jej zdrowie, mec a derymyše. Ke 90. narodnemu dniu slednu w autoru życzę autoroju a žurnalistoju Jurjoju Kochoju, we Žilově celá familia šoto nejlepše, to je vaša familia, lube Juri Koch, se žišimi a enkel žišimi ve Žilově a teke přísvojšmne ve Grani Vůžice. Mariana Bulanka ve dživa dva budyšenje věle ve dva savěstče ještě znajo ako šibalika naša magazíně Vůžica. Za ten lušný rěd je Juri Koch spisal te scenária a teke vetňogo je přišla gratulácia.
2: Lube Juri, ja ti přiju najprve šo najlepšek tvoje narodnina. Vostajn stroje, žder si tvoj humor a tvoju dobru naladu a ja ti přiju vo sebe veľa rianych doživenju a pokomiku se s tvojimi najlubšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: Na Jurija Kocha myslí jako zvisk serskych umělcov, přece Darian Bilk gratulírio mienio všech cvonku a uzvignio jako vážne upaša na pelu serskej literatúry. A jadn lube pestro dostanio Juri Koch ved přece Daria domovine ved Davida Stadnika.
3: Juri Koch, kaj je jedna vesoba a to vegem zajemne, vem ga jo so Gorny Vůžice narožil, ale ja si myslím, že Dolny Vůžice vegem znate, vem ga jo byl rozkvosovnik, ale južo ze 70 let živou jako lichý žurnalist, ale vesebne tak jako spisovašel. Jadna knikva, ta jo mi vesebne vegem vážna, to jo ta židovka Hanna, což si myslím také pokažo, až také my Serbe jsme žil jednego uvíša v Evropě, kotrož nejo dobré, až dost bych se žince nažijal, až ty luži to s tým knihu citaju. Ale Juri Koch je také jedna vesoba, kotrož je byl velkým aktivný, také na politickým pelu a jo zgromadné se s Haradom Koncakom, tak kde se o to pracoval, až my máme v ústavkách kraja Bramborského, také jeden serský artikel, a s tym takie te polityczne sytuacje, jak żyjąca mamy. A z tym ją wielkim wszystko dobre życzym, kiego kibocztogoju, ale wesobne ja się użykuję za te dwójkę lata statkowania, a ja się myślę, że nie jeden wielkim ważny lud za naszą serską sytuację, a za nasze stawizny, ale takie za przychod.
1: 26 let stara jo vec riode Novakojc Zuzane. Ved přijašelku a přijašelu turistva ne byli z dvrru rovnem, dostanješa lube pestrovinja, jo vesenča strube, ja se nažem a s čemili redne bostaku v sveži. Gertrud Hermašova, jo njento 77 let stara. Luba Gertrud, ved tvoje familie, vesebne tvojego Manfreda, přijdu te ne lubše glukožicenja. A Manfred Nickel, ved tvojego turistva ne byli zdvr, v rovnem se velgim vjelgim užekujo za tvoj angažement. Až se přeci pedla a pomagaš při šiknih projektach, ved perje dreša až k pjacenju dobrego burskiga tykajnca. A ved mjo teke šotopo. A w bliskiej Brezoce tam bydli Liskojc Julia, wena jo cora ordowała żywiś, a 20 lat młoda, wena jo wetamne domowinskie kupce, a wete kupki przyjdu najlepsze gratulacje a życzenia za szykne jej plany a przedezysza. Ved naše redakcije so všetkým gratulacijam za naše narodninárky a narodináriu. Přizamkňome, což a vedeke gratulírovaš vašem ľubem, no po napiš, čo nám povieš, abo zazvenčo, a my gronime, kak